0: Rólunk, neked. Rólunk, neked.
1: Čau, Bachta, Litavin!
2: Nevadej!
3: Soj, Berci, kážas!
1: A ich schystali, máte žapy, balanga, žanem.
4: Kirva!
5: Kolsi!
4: A vyspí balanga!